Stvrzuje žegrovce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce včít mý dlouze zas. Otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

Pustite si Classic Rock na radiovlna.sk. Počúvate hity overené časom. Rádio Vlna.